Odbyla 9. hodina večerní a na rádiu Hey začíná 149. díl gotické dvouhodinovky Darkwave. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. I tentokrát budeme většinu času věnovat nové hudbě od gothic rocku přes Darkwave, EBM a Future Pop až k industriální elektronice. Aby nás závěr pořadu zavedl také na jeden z nejpozoruhodnějších festivalů středoevropského undergroundu. Přeji vám příjemný poslech.

Úvod dnešního pořadu obstarala skupina Marky Moon a jejich skladba Dancing at Twilight. Berlínská kapela patřila k osobitým jménům německého kytarového undergroundu 80. a 90. let a její tvorba se postupně rozpínala od postpunkových a psychedelických základů až ke gothic rocku. Tohle byl tedy krátký návrat do historie. Teď už ale otočíme kalendář zpátky do roku 2020.

0: A co nás v dnešní gotické dvouhodinovce čeká? V novinkové části uslyšíme skladby od The Awakening, Arii, Motivic, Johna Carpentera, Gavina Friday, Silk Bischoff nebo I Am No One. Démant 145. dílu věnujeme Rozi Williamsovi, potom přijdou na řadu nové desky a EPčka od Spike Hillis, Portion Control, Mouth Ulcers, Digital Energy, War nebo domácích Mixady a závěrečný playlist bude z velké části patřit 15. ročníku Hradeb Samoty, než se na úplný konec vrátíme do Prahy za Orchestra Maneuvers in Dark. První novinka nás ale zavede do Itálie. The Spiritual Bed už víc než 3 desetiletí rozvíjí vlastní podobu gothic rocku a death rocku, v níž má stejně důležité místo naléhavý hlas Rosetty Gary jako kytarové plochy Daria Passamontiho. Aktuální skladba Antimatter zapadá do její nové kapitoly spojené s materiálem připravované desky Theater of Dust. Začneme tedy v tradičnější gothic rockové poloze.
1: Hello, this is Rosetta of the Spiritual Bat, and you're listening to Darkwave Show.

0: První novinková dvojice nás nechala pevně v gotických vodách. Jihoafrický projekt Ashtona Knighta skladbou Until the Dawn otevírá skladbu ke svému 13. studiovému albu The Lost Theatre. Po předchozí eponymní desce z roku 2024, tak jedna z nejdéle fungujících jihoafrických gothic rockových formací vstupuje do další etapy a novou tvorbu na začátku září představí také na několika koncertech v Německu. Následuje interpretka, která má Darkwave dávno své místo. Jmenuje se Aria, stojí za ní kanadská hudebnice Jennifer Parkin a její nová dlouhrající nahrávka dostane název 13 Stitches. Vyjde 2. října v několika fyzických formátech, včetně vinylu a speciální CD edice. Do čekání na ní si vložíme další čerstvou dávku její melodické klubově orientované elektroniky, konkrétně single nazvaný Feeding Your Monsters.
1: Chladná a nekompromisní.

zkušenost a úplně nový začátek se singlem In The Mix se potkali v projektu Motivic. Za jeho názvem stojí dvě jména z detroitské alternativní scény, Kena Robertse a Ashton Holick. Roberts má za sebou působení v Charm Farm a především projektu Josie Pace, zatímco společně s Holick teď staví Motivic na průniku syntezátorového alternativního roku, industriálních rytmů, punkové energie a elektroniky. Sami muzikanti zdůrazňují, že chtějí osobní zkušenost, bolest nebo frustraci převádět především do energie a pohybu. A In The Mix je v tomto ohledu poměrně výmluvná vizitka. Teď zamíříme k muži, jehož spojení filmového obrazu a hudby už dávno patří k učebnicovým. John Carpenter přichystal k vydání projekt Cathedral, který má hned dvě podoby, grafický román a 14-skladbové album vytvořené společně se synem Codym Carpentrem a kmotřencem Danielem Davisem. Námět vzešel z Carpentrova snu o opuštěném kostele v Los Angeles a výtahu vedoucím do pekla. Hudebně tentokrát trojice výrazně přidala na kytarách a Carpenter o nahrávce mluví dokonce jako o jejich prvním heavy metalovém albu. My si z něj vytáhneme předposlední skladbu Revenge.

0: Elektronika před chvílí dostala výrazně dekadentnější a orchestrálnější odstín, a to díky Gavinu Fridayovi a nové podobě skladby Lady Esquire. Někdejší frontman Virgin Prunes dál rozebírá a znovu skládá materiál ze své zatím poslední solové desky Exe Homo. Tentokrát vznikl projekt Decadence, The Exe Homo Orchestra Reworks, který 6 skladeb z alba proměňuje v jeden souvislý elektronický celek. Na přestavbě se Friday podílel se svým dlouholetým spolupracovníkem Michaelem Fernánem a původní Lady Esquire z roku 2024 tak dostala výrazně jinou orchestrálně elektronickou tvář. Další novinka je zároveň návratem hluboko do 90. let. Silke Bischoff připravují na 25. září kolekci Tears, která má znovu zpřístupnit důležitou část jejich katalogu. 14 skladeb prošlo novým masteringem a titulní kousek Tears je přitom skutečným archivním nálezem, dosud nevydanou nahrávkou s hlasem Felixe Flauchera, který zemřel v roce 2017. Po loňském koncertním oživení projektu na festivalu Wave Gothic Treffen tak přichází další kapitola návratu hudby Silke Bischoff.
1: Kanály jsou čistý.
2: Tam ať si huláká jak chce.
1: Ale ne německy.
3: You can close your eyes. I hold you like a child. Your head on my shoulder.

do pomyslného prázdna nás na závěr dnešních novinek 145. dílu Darkwave poslali italští I Am No One se skladbou Into the Void. Italský Darkwave projekt tentokrát podruhé spojil síly s řeckým producentem Kaiči. Skladba vyšla 3. července u vydavatelství Cold Transmission a bude součástí připravovaného alba Gloomy Days. Samotní I Am No One ji popisují jako okamžik, kdy se duch odpoutává od těla a ocitá se v prostoru zaplněném vzpomínkami a přízraky vlastního mladšího já. Hudebně tomu odpovídá současná elektronická produkce ponořená do nostalgie 80. let. Tím uzavíráme novinkovou část dnešního Darkwave a přichází na řadu Démant. Tentokrát nepůjde o zapomenuté jméno, ale naopak o jednu z nejzásadnějších postav amerického deathrocku. Ross Williams byl původním zpěvákem a zakladatelskou osobností Christian Death, s nimiž se na začátku 80. let podílel na definování zvuku Los Angeleské gotické scény. Později prošel řadou dalších projektů od Shadow Project po experimentální Premature Ejaculation a jeho předčasná smrt v roce 1998, kdy mu bylo pouhých 34 let, z něj učinila téměř mýtickou postavu celé subkultury. Důvodem dnešní vzpomínky je skladba Flowers. Původně vznikla ve spolupráci Rose Williamse s Gitan Demon pro album Dream Home z roku 1995. Letos se ale dočkala nového 12-palcového vydání. Má novou instrumentaci muzikantů spojených s někdejšími Christian Death. Současně se chystá také do kin celovečerní dokument Rose Williams Romeo's Distress. Démant 145. dílu Darkwave tedy patří člověku, jehož stopu lze v deathrocku a gothic rocku slyšet i téměř 3 desetiletí po jeho smrti.

Dnešní Démant dozněl hlasem jednoho z muzikantů, bez níž by americký death rock vypadal úplně jinak. Ross Williams a skladba Flowers. Teď už k novým deskám. Los Angeleští Spike Hillis vydali 7. srpna album Successor, které navazuje na jejich eponymní dlouhrající debut z roku 2022. 10 skladeb dál rozvíjí jejich fyzickou minimalistickou podobu body music na hraně EBM, industrialu a minimal synthu. Už samotná kapela svůj přístup shrnuje sloganem Body Music do Hijack the Amygdala. Hudba pro tělo, která se zároveň snaží nabourat do hlavy. Z alba zazní jeho druhá položka nazvaná By God.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio. Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej. Rádio Hej.
5: Hey, you!

První zastávka mezi novými deskami nás paradoxně zavedla hluboko do 80. let, a to s IBM pionýry Portion Control a písničkou Refugee v nové přestavbě od Rhise Falbra z Frontline Assembly. Britští průkopníci tvrdé elektroniky právě otevřeli vlastní archiv monumentálním čtyřdiskovým boxem 1983 až 1986 Hit the Pulse, The Purge. 77 skladeb mapuje období od mini-alba Hit the Pulse až k desce Psycho Bot Saves the World, přičemž 16 položek dosud nebylo vydáno vůbec a dalších 12 se objevilo na CD a v digitální podobě také poprvé. Původní Refuge pochází z desky Step Forward z roku 1984. Pro aktuální vydání ale kompletně přestavěl právě Rhys Falbr. Od veteránů elektronické scény teď přeskočíme k jedné z velmi mladých britských kapel. Londýnští Mount Ulcers vznikli teprve v loňském roce. V červenci letošního roku ale vydali debutové EP Silent Pictures. Jejich hudba sahá ke gothic rocku a post-punku 80. let, aniž by působila jako pouhá stylová rekonstrukce. Kousek Closer to You je skladba o přitažlivosti, která postupně přerůstá ve fixaci a ztrátu sebekontroly a kapela ji balí do studené basy, ostrých kytar a naléhavého rytmu.

kytary se nám před chvílí obešly úplně bez lidského hlasu, a to skrze kapelu Dear Dark Head. Ti totiž už od roku 2009 fungují instrumentálně, což nám představila skladba Coming Undone z novinky The Pendulum Swings. Pro kapelu z New Jersey jde o první dlouhrající desku po zhruba čtvrtstoletí. Dear Dark Head vznikly už v roce 1988 a od odchodu zpěváka Michaela Empra v roce 2009 fungují čistě instrumentálně. Novinka proto staví především na vrstvených kytarách, melodické base a výrazné rytmice. Mezi nimi se potkává shoegaze, dream pop, postpunk i psychedelie. Od kytarového snění se vrátíme na taneční parket. Německý projekt Digital Energy vydal 7. srpna album Echoes of Tomorrow. Jak napovídá už název, jeho hlavním teritoriem zůstává future pop, tentokrát postavený na rovnováze mezi melancholií a elektronickou energií. Na desce se znovu objevila také skladba Addicted to You, kterou Digital Energy původně představili už loni jako samostatný single. Thank you.

Future popovou dvojici uzavřel projekt, který si temnější stránku tohoto žánru přímo vytkl za svůj program. Jmenuje se Worn a představil nám track Faithless. Za tímto projektem stojí zpěvák a skladatel Mike Ridder, známý ze synthpopových klasiků A Spell Inside nebo Behind the Scenes. A s ním společně projekt vede finský básník Nick Smith. Jejich debut Beyond the Sentinel vyšel 26. června a žánrově se pohybuje na temnější straně future popu. Klubové beaty se tu potkávají s filmově vystavenými plochami a melancholickou elektronikou. A teď domácí stopa. Projekt Nick Sady vydal v červenci své druhé studiové album Philae Nictis. A jeho autor, Kargan, pro výsledný styl používá vlastní označení Dark Cathedral Electronica. Monumentální orchestrální aranže se tu spojují s elektronikou, ženskými vokály, houslemi a temnou filmovou atmosférou. Pro celé album byla přitom zásadní právě skladba Dark Flowers. Šlo o první dokončenou kompozici, která následně určila směr celé 10 skladbové nahrávky. Tak si ji teď pustíme.

0: Průlet novými nahrávkami v rámci 145. dílu Darkwave uzavíráme v prostoru, kde už klasická píseň prakticky přestává existovat, a to s projektem LBVL a kouskem
1: Eric Dating,
0: závěrečnou skladbou alba Architecture of Collapse. Za projektem stojí Cyril Laurent, známý především díky projektu Lamp Wool, a po debutovém EP z roku 2024 jde o jeho první dlouhrající nahrávku pod hlavičkou tohoto projektu. 8 skladeb vydaných v červnu u vydavatelství Anzen pracuje s analogovým sound designem a filmovou atmosférou a celé album má podle autora představovat mysl ve stavu rozkladu. Temný, tísnivý soundtrack k neexistujícímu filmu noir. Zbývá Party List, který dnes z velké části zasvětíme 15. ročníku festivalu Hradby Samoty. Ten se uskuteční v pátek 21. a v sobotu 22. srpna, a to v zámku v Moravanech nad Váhom. Historický objekt právě prochází rekonstrukcí, což k poetice festivalu experimentálního audiovizuálního umění dobře sedí. Program se tradičně rozbíhá od ambientu a noise přes experimentální elektroniku a techno až k extrémnějším hudebním polohám metalu, performancím a vizuálním intervencím. Prvním pozvánkovým projektem budou maďarští Psychedelic Rainbow Warrior Peace Force. Budapešťská formace sama sebe označuje za audiovizuální útok na smysly a její elektronika se bez zábran pohybuje mezi technem, trapem, psychedelí a internetovou absurditou. Skladba Cyber Lancelot pochází z alba Saga of the Origins z roku 2021. V Moravanech ale bude zastupovat jednu z nejbarevnějších položek letošního programu.

První dvě ochutnávky z hradeb samoty už sami ukázaly, jak málo se tenhle festival nechává svazovat žánry. Tou druhou byla ukázka tvorby projektu Atomic Candy Creeps, konkrétně skladba Sleeping Beast. Ostravské duo Tomáš Kotásek a Petr Ondráček ji zařadilo na začátek své druhé desky jednoduše pojmenované Římská 2, která vyšla loni v červnu. Sestava, v níž se potkávají bicí, baskytara, kytary, syntezátory a samply, je dalším důkazem, že hradby samoty nehledají interprety podle jednoho žánrového klíče, ale spíš podle schopnosti posouvat hudbu do méně pohodlných prostor. Zcela jiný druh intenzity nabídne vystoupení Dary Kazimíry, které uzavře sobotní program v parkové stage. Jejich loňská nahrávka Minotaur Ananke vznikla jako rozsáhlý vokálně instrumentální rituál věnovaný posledním dnům Minotaura, tentokrát nikoli chápaného jako monstrum, ale jako umírající božstvo. Jednotlivé kompozice mají spíš podobu obřadu než tradičních písní. Jednou z nich je 6 a 3/4 minuty dlouhá Your Love Makes Me Laugh, Sister.

Z rituálního ponoru jsme se během jediné skladby přesunuli rovnou na tvrdý taneční parket, a to se jménem Maraky a trackem Adu. I tento slovenský projekt bude součástí letošních hradeb Samoty a jeho příspěvek nás posunul přímo do tvrdší elektronické taneční zóny. Adu vyšlo letos na jaře na 10-palcovém vinylu a pohybuje se v teritoriu Mental Tribe, Freetechna a Acidu. Pokud vás tedy láká místo, kde se během 2 dnů mohou bez problémů potkat rituální, vokální, experiment, noise, audiovizuální performance i tvrdé techno, Moravany nad Váhom mají 21. a 22. srpna co nabídnout. Více informací najdete na stránkách festivalu hradbysamoty.org. A úplně poslední dnešní pozvánka nás vrátí do Prahy. Ve stejnou sobotu, tedy 22. srpna, vystoupí v areálu 7 v Hlešovicích legendární duo Orchestr Maneuvers in the Dark. Andy McClusky a Paul Humphreys se tak po vyprodaném předchozím pražském koncertu znovu vrátí s katalogem, který zásadně pomáhal definovat britský synthpop první poloviny 80. let. Enola Gay, Souvenir, Electricity a samozřejmě také skladba, kterou jsem nechal až na úplný konec dnešní dvouhodinovky, Joan of Arc neboli Maid of Orleans. Tím jsme se dostali na konec 145. dílu Dark Wave. Kompletní playlist najdete jako vždy na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde jsou v podcastové sekci k dispozici také starší odvysílané díly. A pokud chcete s gotickou dvouhodinovkou zůstat ve spojení i během týdne, sledujte facebookový profil na stránce facebook.com/darkwaveonradio. Od mikrofonu se s vámi loučí Pavel Zelinka. Děkuji za poslech, přeji vám klidnou noc a za týden se budu těšit znovu naslyšenou na Rádiu Hey. To si představíme program 21. ročníku Prague Gothic Treffen. Mějte se hezky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska slaví 60. narozeniny sám velký Miloš Dodo Doležal. Já mu přeju všechno nejlepší, hlavně zdraví, no a na jeho počest si dneska poslechneme album Z hůru přes oceán od Vitacit. Tak si to užijte.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarski.cz.

Marotovore je u konce, no a protože právě dneska slaví 60. Miloš Dodo Doležal, tak jsem vám pustil album Vzhůru přes oceán od Vitacit. To je ode mě dneska všechno, mějte se moc dobře, no a budu se na vás těšit zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne.

nadupaná formace Hammerfall a my takhle brzy, skutečně brzy, ještě před půl sedmou si dáme a pošleme písničkové přání. Tomáš Postíla a Pěťulce, Motorhead. No a hrajeme do svatého Martina.

0: Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Devilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliderok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time, rock for you.
4: Radio Hey. Radio
5: Hey. Ano, přátelé, dámy a pánové, Moto Lužany se nezadržitelně blíží, 28 a 30 let měsíc. Skvělé české rockové kapely na rockové scéně se představí několik kapel. Skvělé občerstvení. Je to velký podnik, tak tedy nezapomeňte Moto Lužany. And it's

Ano, je to tak, Harley Stavej. A vy krásně reagujete, už jste dávno vzhůru. Nás tady ve studiu překvapuje, že vlastně už před šestou těsně a po šestý hned reagujete z různých regionů. A to je úžasné. Počasí, Lenka, jdeme aktuálně za oblohou.

0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, během dne místy až zataženo, s přeháňkami, s deštěm i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Teplota na horách v tisíci metrech kolem 18. A foukat bude slabý proměnlivý vítr, který při bouřkách zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
2: Lence, děkujeme. 7:45, frčíme dál.

0: Další česká skvělá parta Dimitri, druhá minuta po půl osmé, Honza Rýdl už je na lajně. Za malou chvíli live s námi. Je to tak, je to tady, Honzo, krásné ráno, slyšíme se.
1: No ještě, abychom se neslyšeli tady, ten signál máme rádi. Já už jsem teďka opravdu opět připraven na značkách kuchyni, piju Meltu a čekám, až vstoupím do vysílání nejúžasnějšího rádia, hej, v České republice.
0: Tak to bylo teda, to bylo kladný hodnocení od tiskového mluvčí, to je krásný. No tak každopádně doufám, že to je i takhle hezké na silnicích a hlavních tazích, dálničních tazích, ať už je to Praha, Plzeň, České Budějovice a tak dále a tak dále. Honzo, jak to ve skutku vypadá tady na silnicích teďka ráno?
1: A vypadá to dobře, pokud máme ztratit minutku dopravním zpravodajstvím, tak opravdu víc si to nezaslouží, protože všude jedeme plynule. V noci přešla bouřka docela velká, takže v tuhle chvíli jsme se rozhlídli, už v noci se rozhlídli naše dálniční asistenční hlídky, jestli někde nějaký trouble nebyl, takže všechno fajn na jedničkách. Pokud vím, tak možná něco na Šumavě, to jsme uklidili. Ano. V tuhle chvíli je kolona před Brnem, ale není dlouhá, jsou to kamiony, je to klasika, je to kvůli té stavbě na 196. A máme ještě úplně na druhé straně, to znamená u Prahy samozřejmě, jako správný pragocentrista, Pražák, vám zahlásím, že na 10. kilometru Prlejs na dálnici D10 na kilometru 25 ve směru ven z Prahy, tedy na Turnov, na Mladou Boleslav Turnov, tak je dálnice zavřená, protože tam hořelo auto. Nemám informaci o tom, že by to byl následek nějakého šťouchance. Podle všeho tam asi byla nějaká technická závada. Hasiči v tuhle chvíli už dávno to zlikvidovali. My to tam odstrkáme někam na stranu, už tam flapy zametají, to znamená, myslím si, že se to bude otvírat co nejdřív, ale poprosím buď trpělivost, nebo na uvíznou trasu, kterou bych tady v tom případě, jak jsem rychle kouknul na mapu, úplně jako nedobrá. Já osobně bych počkal na dálnici, mrknul bych do mobilu, jestli mi někdo nepíše nebo nevynadal nebo něco takového a počkal bych tak.
0: Ano.
1: A teďka pojďme k těm dnešním událostem, protože dnešek je naprosto zásadní, ale naprosto, protože v poledne budeme pouštět do provozu další kus D35, to znamená vlastně zcelistvíme dálnici D35, to znamená díky tomu malému bypassku kolem stavby tunelu Homole, tak už se pojede po dálnici nepřetržitě až za Mýto. A to bude znamenat jedinou věc, přátelé. Pojďme jenom jako zvednout maličko prst, aby nedošlo potom k nějakému vysvětlování nebo breptání na místě s celníkama nebo s policií. V okamžiku, kdy to zprovozníme, tak protáhneme placený úsek dálnice až právě před tunel Homole. To znamená přesně před to místo, kde padne 80 a zúžený profil a budete před stavbou tunelu a bude vás to navádět také na tu esíčko, na tu estakádičku dočasnou, na ten roční asfaltíček, který jsme tam pro vás připravili. Tak do tohohle místa je dálnice plynulá a celistvá, to znamená i spoplatněná. Až příští rok doplníme Homoly a až připojíme ještě ten úsek před Litomyšlí, tak potom už to bude spoplatněný, počítám celý. Jo, i když jsou tam samozřejmě nějaký návrhy, jakože třeba jako Mýto a Litomyšl a tohle, že je to obchvat a že by to mělo být. Hele, tady to je diskuze, která patří na ministerstvo dopravy a na Státní fond dopravní infrastruktury, eventuálně na úřad vlády. Tam do toho já sem motat nebudu skutečně jako já řadový úředníček o 4 patra níž, tak já počkám, až se takhle rozhodnou a potom vám to všem vykecám. Tak to je jedna věc.
0: Ano.
1: A potom vás všechny zvu na ale opravdu, ale naprosto zásadní dnešní noční hrombeso, což se uděje na 24. kilometru dálnice D1 na Šmejkalce, kde my tu dálnici zavřeme. A to ne proto, aby se nás naštvali, ale proto, že my počkáme, až všichni odjedete na ty svý víkendy. Tohle předposlední prázdninový víkend, tak si ho jeďte někam využít, jo, krásně. A zatímco vy budete sedět, no, vypadá to podle předpovědi počasí někde teda jako pod plachtičkama a budete pojímat kelinkáče, jo, tak my na jednu půlku dálničního mostu Šmejkalka navezeme 8 plně naložených nákladáků 32 tun, možná si k tomu stoupnu ještě já taky, aby jsem to zatížil a budeme dělat takzvanou zátěžovou zkoušku, jestli jsme postavili správně tu mostovku a budeme měřit, že takový ty průhyby a potom, potom elastičnost, to znamená návrat vlastně té mostovky po té, co nákladňáky odjedou. Je to veliká věda, ale tady to je prostě jako povinná důležitá zatěžkávací zkouška, která nám řekne, jestli jsme to postavili dobře. A protože jsme to postavili dobře a jsme optimisti, tak do týdne tam převedeme provoz, vy budete jezdit už po krásným novým, jo, a změna tam nebude skoro žádná, protože pojedete furt jako 80 v těch uších a bude tam pořád ještě radar, jo, tak na to bacha. Ale bude to znamenat, že opravdu už ani ne do roka ten most bude hotový, to znamená ten vedlejší most, oni jsou to de facto cesty vedle sebe, bude taky hotový a tam budete už jezdit konečně, definitivně, s konečnou platností po dálničním mostě, krásně 130, nádhera, ani o tom nebudete vidět, že máte pod sebou Husický potok a ten most bude mít technickou životnost, myslím si, nebude to stoletý, protože jsou tam ty původní oblouky, ty jsme museli podle památkářů zachovat, ale bude mít nějakou 50-60 letou životnost určitě. To znamená, maminko, až se to bude natírat znova, tak vy už tady nebudete.
0: Tok informací, technických informací, který dostal do Eteru a do Proudu Honza Rýdl, tiskový mluvčí ředitelství silnice a dálnic. Kdo jiný odborněji by to vlastně mohl takhle krásně říci? Já jsem jenom jako zase, jo, jsem trošičku dýchal, někdy jsem nedýchal, pak zase dýchal, jako jo. Jinak to mýto, vysoké mýto, to jste mi Honzo vzal, samozřejmě tam jsem chtěl zajet, ale tak jasně, úplně jsem to věděl a tušil, že tam zamíříme úplně plynule s vašimi slovami, takže tam nebylo možné také vstoupit, jen jsem čekal, jak to bude. No a to, že se protáhne potom nějaký úsek a že možná dojde k placení. Na to se budeme dívat a budeme to sledovat společně, Honzo, a budeme informovat samozřejmě širokou veřejnost. Honzo, já asi myslím, že jako pro pátek dobrý, ne? Nebo ještě chcete něco dát? Jako hele, jako byli jsme tam kolik? 5 minut a něco? Můžeme ještě?
1: Ježiš, to v jiném médiu už by mě vyhodili z okna.
0: Ne, hele, my vás máme.
1: Věc. Dneska to slavnostní zprovoznění dálnice D35 mezi Pardubicemi a Vysokým Mýtem je veřejný. To veřejný. Znamená, že pokud byste se tam chtěli někdo, pokud máte čas chvilku, jako třeba zdrhnete z práce, řeknete, že jdete na oběd, tak nechytáte, protože já jsem tam nechal uvařit guláš, takže přijeďte. Já klidně se necháme poplácat po zádech, poděkovat si, jak to hezky stavíme. Dostanete za to guláš a dálnici, ale to je dobrý díl.
0: Krásný. Krásný. Honzo, moc děkuju, hezký víkend, úspěšný víkend a každopádně v pondělí se těším. Mějte se, naslyšenou.
1: Krásný víkend všem, hezké léto.
0: Děkujeme.

tam to sedí, tam to ladí, tam to hraje. Skvělá sestava a parta kamarádů, profiků, muzikantů, Koda,

0: rádi, přátelé, horký že slíže.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Bylo 8 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.

0: over.
1: Ano, jak jste slyšeli, Game Over, Hard Colony, a my frčíme dál.
2: Full Time Rock on Hey Music Radio.
1: Startuje další čas. Startuje další čas. Hraního éteru, hraního proudu.

0: vzpomínky na Frantu Sahulu. Čtvrt na 9 za okamžik. Ještě rybičky.
1: Má paní odjela na celý víkend. Co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem. Na free video se podívám.

0: Dnes bude většinou oblačno, během dne místy až zataženo, s přeháňkami, s deštěm i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Teplota na horách v tisíci metrech kolem 18. A foukat bude slabý proměnlivý vítr, který při bouřkách zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
1: Lenko, děkujeme za počasí. Aktuální, tedy páteční. No a my frčíme dál Marilyn Manson.

Dámy a pánové, nezapomeňte, že zítra už startuje také v dopoledním čase v Šiklendu, tedy Šiklův mlýn ve Zvoli. Tak jak jsme včera zmínili přímo s majitelem Šiklendu, Liborem Šiklem. Den pro celou rodinu, plno zábavy, soutěží, dobrého jídla. Takže Šiklův mlýn zítra, dopolední čas, mrkněte na jejich webové stránky, ať víte zas, jak to tam bude.

0: Rádio Hey.
1: M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Time, rock for you.

Dámy a pánové, my jsme rozjeli další půl hodinu, čtvrtá minuta po půl deváté. Sledujeme také dopravní provoz. To, co zmínil Honza Riedl ráno, tak to stále platí D1, D11, jezdíte po horově plynule, jezdíte taky nadále. Centrum Prahy už se ucpává, s tím počítat musíme, ale to je každodenní věc.

a pánové, kyse dynamit, skoro 50. minuta po celé bo 8 raní. No a vy nás zdravíte z Lipna, naše známá prázdninová parta brigádníků Lipno. Zdravíme, tam jsme to roztančili, tak to jsme rádi. To nás těší.

Ano, vlastně, a to je také dobrá pozvánka. Marina Lipno, nebo vůbec kompletně areál Lipno, můžete zavítat, zafrčet vám, protože tam si můžete užít jak vodní sporty, koloběžky, co chcete, zajezdit si na kolech po sjezdovce, vodní lyže, je tam toho mraky. Lipno!

Jenom rychlosti připomínáme, že dnes máme 21.8. Aleš Konopka nebude dnes. Krátce po celé nebudeme říkat ani po deváté, takže jdeme s vámi, jak se říká, v kuse a je to non-stop.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovoru a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Motol Lužany. 28. až 30. srpna po roce znovu v Lužanech u Jičína. Čeká tě muzika

0: Auto Lužany. Přijeď na motorce autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hej, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Další úžasná muzika Mick Jagger. A vy byste rádi slyšeli Ozzyho, Ozzy Osbourne už je připravený.

0: jako vždy, úžasný Ozzy Osbourne. Se jdeme podívat ale na počasí aktuálně. Lenka je tady.
1: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno, během dne místy až zataženo, s přeháňkami, s deštěm i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Teplota na horách v tisíci metrech kolem 18. A foukat bude slabý proměnlivý vítr, který při bouřkách zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Lenko, děkujeme a my frčíme dál s muzikou Iron Maiden.

Rozhodně poznáváte Slashe, ano, každopádně půl desáté je tady. Si dáme regionální kapelu a tím nastavíme a nastartujeme také rychlou reklamní pauzu.

vaši parádní muzika od Judas. Jak většina z vás a z nás ví, tak bohužel zemřel Frank Bart, dlouholetý bubeník ZZ Top, ve věku 77 let zemřel 17. srpna letošního roku 2026. A tohle mu posíláme.

rozhodně poznáváte. Legendární Britové, Saxon, Biff Biforta spol. 77, ano, 1977 založili tyhle kluci tuhle tu skvělou formaci a sestavu. No a my máme 10 minutek do 10.

0: Kam na festival koncem léta do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Plzeňanech u Líčína. Čeká tě muzika, soutěže a hlavně velká pohoda. Vysací zámek, Krucipisk, Doga, Debilheads, Motorband, Alžběta, Civilní obrana, Bastard, Aliderok a další kapely. Moto Lužany. Přijeď na motorce, autem nebo třeba vlakem. Předprodej na Go Out. Více info na www.motolužany.cz.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýba Fest v Braně 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Braně v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýba Fest v Braně. Kýba Fest v Braně 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: To tak, je to tady, už od ranního eteru, ranního času, s vámi na frekvencích Rádia Hej, jsme s ranní směnou, ranní eter, ranní proud, poslední čas je tady.

má sestava na Psodium Fire za okamžik. A je to neskutečné, skutečně letí to 10:45. Dorazí také naposledy dnes Lenka v našem ranním éteru s počasím. My už ale sledujeme také silnice a bohužel dopravní nehoda. Nehoda v ulici Poděbradská v obci Vrbová Lhota, okres Nymburk. Dvě osobní vozidla v sobě, buďte tam opatrní. Kde nemusíte být opatrní, můžete krásně poslouchat a být naladění. To je Radio Hey. Freedom Call!

0: Žádná další muzika Freedom Call. Lenka už je připravená ve studiu. Takhle jdeme na poslední informace, co se týká počasí, obloha aktuálně.
1: Počasí. Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno. Během dne místy až zataženo, s přeháňkami, s deštěm i s bouřkami. Nejvyšší denní teploty 23 až 28 stupňů Celsia. Teplota na horách v 1000 metrech kolem 18. A foukat bude slabý proměnlivý vítr, který při bouřkách zesílí. Bio 2, střední zátěž. Hezký den vám přeje Lenka.
0: Hele Leni, já si myslím, že i 28 je nádherná. Karle, nesměš se, je nádherná.

Žasná parta Guano Apes Německo, Sunday Lover. V podobném stylu a rytmu zahraniční produkce si dáme i našeho redaktora sportu Pavla Herinka. Tentokrát v hudební formě.

Je to neskutečné, ale je to tak. Pavel Hrink, sportovní reportér Rádia Hej. A takhle to umí rozjet, to je úžasný. Tohoto času je ve Vancouveru, schání další informace NHL, aktuálně exkluzivně pouze pro Rádio Hej.

Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU. Full Time Rock.

úžasná, nádherná další muzika Nightwish. 3/4 za okamžik na 11. No a pokud nás sledujete právě přesně v kameře číslo 2, tak to je ta správná kamera, kde se budeme loučit za malou chvíli, za malý okamžik.

Dámy a pánové, bylo to s vámi úžasné od ranního času, od 6. raní, dnešní páteční den, páteční raní, eteranní prout, 21.8, ano, 21.8. A jsme tam. Karla, nemusíš se česat, co? Nemusíš se česat. Ta kamera funguje od břicha dolů. Zavíráme velmi příjemně a pohodově. Simple Minds.

Milí posluchači, přátelé, dámy a pánové, užívejte nádherně víkend. Prožijte to naplno, jak se říká. A v pondělí zase s vámi naslyšenou. Ahoj!

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Chicland ve Zvole nad Pernštejnem. Největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show. Trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Chicland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na chicland.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Českou rokovou hitparádu na Rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
2: Sviany, české tradičně vařené pivo.
3: Bylo 12 hodin, posloucháte
4: Hej Rádio.
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
7: Poslouchám Rádio Hej, protože hraju slušný big beat a mě baví zůstat na hejtu.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rokopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
2: Každý prostor má svůj rytmus a někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
3: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte dvojtvoart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
2: VoArt. Nechte barvy promluvit.

Čau, tady Viktor Dyk z kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat. To má smysl.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipisk, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruči nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio. Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Šiklend ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
1: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
0: Šiklend, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
1: Kompletní program najdete na sikland.cz.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Bylo 14 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

0: Kam na festival koncem léta? Do Zruče nad Sázavou. 21. a 22. srpna sem spadnou ty největší hvězdy. V pátek Smack One, Isamý Mario, Tony P. Sobota Krucipis, Kurtizány z 25. Avenue, Valda Gang, Panoptiko, Civilní obrana, Lady Kate a další. Zručský Big Beatový zdunění. 21. a 22. srpna ve Zruč nad Sázavou ve Zručském dvoře. Vstupenky na stránkách festivalu a na QR Ticket.
1: Přijďte si užít skvělý hard and heavy v podání kapel Motorband, Proxor, Alžběta a Pumpkins i Halloween Tribute, vynikající pivo a chutné jídlo. Kýpa Fest v Raněny 2026. Rokový a metalový festival. Rokový a metalový festival. Ještě třetí ročník. Koncert se koná za hřištěm AFK v Raněny v sobotu 12. září. Vstupenky zakoupíte na SM Ticket nebo na facebookových stránkách Kýpa Fest v Raněny. Kýpa Fest v Raněny 2026. V sobotu 12. září. Poslouchej Rádio Hej a vyhraj vstupenky na festival.
2: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte Hej Rádio.
3: Full time, rock for you. Rádio Hej.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Bylo 16 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey.

0: Poslouchám Radio Hej, naši při něm vařej.
1: A někdy taky pařej.

Hudební novinku od hardrockových TNS vám přináší Kářezivo. Prodej řeziva a OSB desek, spojovacího materiálu, nářadí Fiskars, barev Osmo a dalšího zboží pro váš projekt. Kářezivo, Týnec nad Sázavou.

0: www.mcars.cz. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Užijte si nezapomenutelný konec prázdnin. Navštivte Schickland ve Zvole nad Pernštejnem, největší zábavní přírodní park u nás.
2: Zažijte akční divadelní westernové show, trikové umění jezdců na koních i dechberoucí noční ohňovou show.
1: Schickland, to jsou společné zážitky, na které děti ani dospělí nezapomenou.
2: Kompletní program najdete na schickland.cz. Schickland!

0: profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you. Radio Hey.

0: Vincente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

Posloucháte Rádio Wave. Ne vždy si člověk zažije vysílat 21. srpna. Toto magické datum zrovna dnes pokřtili velké boušky, liáky a podobné věci, které zastihly, nebo dá se říci spíše postihly i naše rádio, protože v tom velkém dešti a v těch bouškách se ne úplně všechno šíří tak, jak má. My jsme zachránili alespoň vysílání Praha střední Čechy a ty základní věci jsme přepnuli do jiného režimu. No nicméně vzhledem k těm výpadkům, my jsme tady měli mít dokonce dneska ve studiu Pavlu Forest a Milana Steigerwalda z Rock Opery Praha. Měli jsme si povídat o tom, jaká bude nová sezóna. Nakonec jsme to odložili a já, abych tady aspoň vás přivítal a pozdravil u tohoto památného dne, který určitě si užijete všichni tak, jak uznáte nejlépe za vhodné, tak vám tady pustím, já jsem se díval, tak tady mám několik songů. Začneme The Doors, Riders on the Storm. Takže vám tam pustím pár bouřkových songů, pak vám tam dám The Cali Grants a to je You Are the Storm, potom mám Arctic Monkeys a to je She's Thunderstorm, Frank Turner, The Next Storm, no to doufám, že nepřijde další bouřka, Freedom Call, Union of the Storm, Avantasia, Let the Storm Descend upon You, Axel Rudy Pear, Wings of the Storm, taky jako to je skvělá věc, Battle Beast, Eye of the Storm, no a úplně poslední je kapela Eclipse, the Storm. Tak já vám to tam takhle hezky nasázím, vy si užijte dnešního krásného dne, obávám se říct svátečního, zkrátka dobře, 21. srpna je jednou za rok a ono je ale 22. srpna jednou za rok a tak dál, takže to je asi všechno, co vám dneska povím. Mějte krásný den, krásný víkend. Snad zítra Jenda Kulík bude mít lepší počasí a využijete své přání, lépe řečeno, on využije vašich přání a ty vám pošle. Ještě zdravím Pepu do Třebíče, protože ten byl první, který si napsal o přání a jsem mu napsal, že žádný nebude. Takže posílám songy o bouškách. Hezký večer vám přeju. Tak.

Hey Radio. Hey Radio. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hey Radio. Na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hey

0: No, chlapče, to už tady bylo.
1: Aha, už je to tu zase a v rokovějším ruchu.

Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože mi hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Hej, hej!
5: Rádio Hej.
8: Perfektná muzika.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

0: slavná hudební výročí na rádiu Hey.
1: S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad slavná hudební výročí na rádiu Hey.

Dohrála nám kapela Scorpions song The World We Used to Know a vy právě posloucháte nový pořad, který nese název Slavná hudební výročí a my se dnes podíváme do 34. týdne, co se odehrálo v minulých letech. Od mikrofonu a mixážního pultu vás zdraví Tomáš a my už si teď dáme další song.

20. srpna roku 1948 tady máme celkem významné hudební výročí a to se narodil Robert Plant, zpěvák kapely Led Zeppelin, a roku 1949 se narodil Phil Lynott a byl to irský zpěvák a textař a také baskytarista kapely Thin Lizzy.

21. srpna jsem vybral pouze jedno výročí, a to roku 1982 se oženil zpěvák kapely U2 Bon Vox se svou dlouholetou přítelkyní a za svědka jim šel spoluhráč, a to basák kapely U2 Adam Clayton.

22. srpna roku 1967 se narodil bývalý zpěvák kapely Alice in Chains Lane Staley a roku 1968 opustil Ringo Starr Beatles během prací na bílém albu. A je docela zajímavý, že odchod udrželi v tajnosti kluci z Beatles až do 3. září.

Na 23. srpna tady máme celkem dost hudebních výročí, takže vememe to po pořadě podle roku. Roku 1947 se narodil bubeník kapely The Who, Keith Moon. Roku 1951 se narodil Jimmy Jameson, bývalý zpěvák kapely Survivor. Roku 1962 se oženil John Lennon a místo svatební noci si odskočil zahrát s kapelou Beatles. Roku 1969 kapela Rolling Stones se už po čtvrté vypracovala na špici singlového žebříčku v USA a roku 2004 získala kapela Queen oficiální povolení vystupovat v Iránu, kde bylo do té doby zakázáno šíření západní hudby. Takže my bychom si teď mohli pustit kapelu Survivor a je tady dost známý song Eye of the Tiger.

rádiu. Klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě

24. srpna roku 1949 se stala taky jedna významná událost, kdy se narodil jeden ze členů kapely Uriah Heep, Ken Hensley, a roku 1966 zahájili The Doors nahrávání svého prvního studiového alba.

Stále posloucháte pořád slavná hudební výročí na rádiu Hej. Kdy si říkáme události nebo slavná výročí, která se stala v minulosti, a my se teď přeneseme do 25. srpna roku 1949, kdy se narodil Gene Simmons, baskytarista a zpěvák kapely Kiss. Roku 1951 se narodil také Rob Halford, zpěvák Judas Priest. A roku 1962 se narodil Vivian Campbell, kytarista, který si zahrál v kapelách Dio, Whitesnake nebo Def Leppard.

Tak my už se pomalinku chýlíme do konce, máme tady poslední den našeho kalendária a taky poslední událost, která se stala 26. srpna roku 2005, kdy ve 12. ročníku udělení cen hudebního magazínu Kerrang se zadařilo kapele Green Day, kteří byli jmenováni nejlepší kapelou planety a ještě získali cenu za nejlepší živé vystoupení. Takže my už tady máme teď song Bang Bang z jejich poslední řadovky.

Naše hodinka je u konce a já už vám teď přeju hezký zbytek dne a my se zase uslyšíme za týden na stejném místě ve stejný čas, tudíž na Rádiu Hej. Ahoj.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte Hej Rádio.